0: ženy s ňom sám slušal váš često. O panu cigani.
1: Muzika za dušu, Radio Lola.